0: Radio Mora. U teder sarčak dik radio.
1: Takže tuhle písničku bych chtěl věnovat svoji švagrovi do Prešova pro Dášu a Malumu.

0: Radio Mora. U teder sarčak Dijek Radio.
1: Takže tuhle písničku bych chtěl věnovat svoji švagrovi do Prešova pro Dášu a Malumu.